tím tónem, který hladí, jak hedvábnej šál, tím tónem, co ladí, jasní pod balkónem, my to vyčený tón, s tím potřeba je zhodit, to by si tak stál.

0: v nezávislém rádiu Z v Žitavě. Jsem velice rád, že opět po čase mohu svou poezii a překlady lužicko-srbské poezie představit spolu s básníkem a moderátorem Benediktem Dirlichem a básnířkou Rožou Domašcinou.
1: Hej, a Roža Domašcina, znata básnierka, převožováka a udavačelka poezie, je so namaj do studia přidružíva a ona je zestajalka a sobu převožováka noveje srbske zbírky poezie Milana Rabala, kotraž ma klietu ve ľudovém nakladnictve Domovina Hunč a z kotreje študenca viacore básne předneseme ve českým originálu a srbse. Na Rožu mám tuž nedom prašené, pod kajkým zamierom se Roža básne za vosebitú srbsku zbírku Milana ubrava a zestajava.
2: Hej, môj zamier bie literárne tvorenie Milana Rabala predstaviť s pokazkami jeho cirkovného tvorenia, z jeho cirkovného dživa, to reka od započiatku hač do dženstnejšieho. Pritom sú mi one básne vo sebe vážne, ktorýž maja s generáciami a s domiaci v okolinu básnika činiť. K tomu svúša počak starší maj, k stavizna mesta Vanočice a v okoline. V okolina básnika sa ho vizo tež hač do Úžice. A jeho přečeské styky k tudešim básnikam slušia k tomu. Scyva je jara na času, so básnie Milana Rabala serbse a v serbským nakladnictve vojndu.
1: Tuto tvoje slova môžu jenož vopkručiť z útroby. A kak te Milano tunle ubio, kotož ma kletu vojnč, a docela předvíčane udače svoje poezie ve srbskej rči vidíš?
0: Ja so rár veselu, zo moje básne srbse v samostatnej zbierce vozjevia a vudaja. Za to hýžo dopchetka svúša džak přeložovákam a přeložováriam, zestajace zbierky Rože Domašcine a ľudovému nakladnictvu Domovina. Haj, v tutej zbierce sú básne z džela hižo dávno v novinách vozjevené. Viacej, haž polojca, pak sú nové básne, kýž sú so vúrazne za tuté srbské vudače zesrbčili. Za dženca spýtach texty tak vúbrač, zoby čítal, vidžal, abo slyšal, vieste vúviče. Najpredy so tam jevia moje takec svújbne abo autobiografické básne.
1: Predahač so k básniam je čitajo venujeme, zaslyšíme ďalšiu pieseň na text Milana Rabala. Cve vúčbne obrúbenie tohohle vúsovania však sme zestajeli po pšečach našeho dlholetného českého pšečela a kolegy básnika. Znač pak, ľube Milano, ište neštok praješ k příchodnej piesni, na ktorej si bezposredne ako slovotvorc vobčelené.
0: Haj rádi. Môj text je skomponoval hudžbník Petr Smetana z Vansdorfa, kdež sme tež spiev produkovali v studiu Ivana Pajsleta. Ve veřejné premiére nyní zazní píseň Jarní nebe, kterou na moje slova složil varnsdorfský hudebník Petr Smetana a nahrál ji spolu s Ivanem Pajsertem, Tomášem Sadivem a Patrikem Dvořákem ve varnsdorfském studiu Ivana Pajserta.

0: Dotyky. Dotýkáme se. Prsty, pohledy, slovy. Nešťastné jsou chvíle, v nichž dotknout se nesmíme nebo neumíme. V doticích ulpívá celé naše bytí. Dotyk však není uchopení. Jako slovo, kterému porozumíš, nemusí být důkazem, že jsi mě pochopil.
1: Dotknění. Srbský převožk Timo Meškank. Dotkáme se s postami, poladami, slovami. Nezbožené jsou chvíle, ve kterých se dotknět nesmíme, abo nezamůžeme. V dotkněních se obkručuje celé naše bytče. Dotknění však nie je přisvojené. Kež slovo, kotrež dosvyšíš, netreba byť dopokaz toho, co se mě zrozumívá.
0: Náves. Scházíme se u váhy. Ne, to není kaplička. Tady se modlíme k úrodnějším bohům. Ten můj nepohne ani decimálkou a tak se sem neodvážím bos, jako oni. Smějí se mi. Neumím týrat žáby, nenajdu jediné hnízdo divokých medáků. Ale na večer, ze tmy za ohněm, vyprávím cosi tak vzdáleného, že i plameny na chvilku zapomněly dýchat.
2: Čítám svojský převožk. Navěs. Zetkáváme so pola váhy. Nic při kapauce. Tu modlíme se k půdnějším bohám. Tun můj nezamůže ani decimálku zahybnit. Tuž nezmůžu se bosy přijít, kaž či, když mě vůzměšuje. Nezamůžu ani žáby čvilovat, nenajdu ani nízdo dživých čmelů. Ale na večer se zatvonia počme. Povedam něšto tak korotne. Zo samo pfomenia pozabudu dychač.
0: Dětské ruce obracejí barvy. Podně se procházejí nebi převrhlém. Nedbají betonu ani trávy, ke kráse vybízejí pokorný svět. Z mlhy tedy vystupují květiny a zvířata a ptáci a s písněmi tanec se vkrádá do žil. Slunce strhává šál až hne, až splasklý vzduch nadýchne se vzlétnutí. Nedočkavé prsty pod zčechraným peřím nahmátnou jemnou kůstku. Doticha chrupne a skončí sen.
1: Ve svojském převožku děčace ruce. V obroče a barby, po zemi kožo, na spouročeném nebiu, nedívajo na beton a travu, do krasy namovieja pokorný svět. Z mly ustupia květky a zvierina a ptáčky a s piesnemi reja. Co zádrije do živou. Slunce storne šaul a roželi, doniž splacnené povieto, co neznasyka za pozbie. Neštěpne polsty pod rozbokaným možkom, dotknu se nežného koščika, do čišiny knikne a skončí son.
0: Když bude třeba. Po půlce března, za větru, prořezával jsem větve jabluňkám a pupence do mne hučeli, nechej toho. Jablka v tom ještě slyšet nebylo, ale svědomí, ten obzor na stojačku, vlnilo jak zapírané zprávy. A já toho nenechal. Rozmlouval jsem s vlky a loňskými hniličkami. Pak kolem prošel táta, co jsem mu letos kvůli zatmění v hlavě nestihl posvítit u fotky, a zdálo se, že chválí. Ta nejtenčí, hryzci podežraná, co jsem jí naposled koupil a zasadil, bude mít nejkrásnější plody. Zavařím je bez cukru. Ta šťáva ti zachrání život, když bude třeba.
2: Čítam svojský přeložk. Když bude to třeba. Popovojce Mirca za věcikami v obrezovách hauze javučinu. A pupky mě švikachu, nechachu to. Na jabłka jeszcze ničo nepokazowaše. Takle na ryblu stejo mě svědomě rebaše, kajž rýmace poselstvo. To nochcych. Tak rozmówiach so s pručečami a lojnšimi s nidličkami. Prošach kajž prédl, nana voradu. Nejsem jemu lica ještě svěčku voprovau. Vevové jeho foto, když mě rozsvětlí, zezda se mi, zo tole tu kváli. Ty najčenče, pručo, ty nažrane, když jsem naposled kupil a sadžil, zmije najkrásnější pvode. Bez cokora je závar, Brička či živenie vukova, tež bude to treba.
0: Červen, smutněnka. Umíráček doklinkal, maminka, maminka. A já nevím, co počít s tou hrstkou popela. Vodu by skalila, nebe by zranila. Slunci by vlétla do očí. Mám čekat, že čas poskočí, místo, aby to vzdal? Maminku odprosím. Položím k tátovi, kam jinam bych ji dal. Už nesmí domů, do své postele. Jak o to prosila, když ještě nebyla popelem. Už nesmí zpátky, kde tolik plakala. Hrobníku, příteli, nadzvedni desku. Domů se vrátím sám s kamením stezku.
2: Čítam přebasněně Boženy Paulikec. Žnýnc, Žarovanská basin. Smrtný zvunčk je dokličal. Mačerka? Mačerka, a nevím, što započeč z té hostku popiva. Vodu by smutniva, nebio by zraniva, svuncu by zalečava do oči. Tuž čakam, co so všice voproča, a votendu nedže dale. Mačerku odprošuju. Božu knany. Čehevak bych ju kvat. Ižo nesmie domoj do svojeho voža, kaž je prosiva, tež ište nebije popil. Ižo vročo nesmie, tež je telko pfakava. Zrudoba jej nestej, byrne žnenc, nedom slze zesušil. Tutka, přečelo, pozbien kamen. Domoj so nauroču sam, s kamenisnu stiska.
0: Tebou znovu slyším náš les v Lužických horách. Proměňovala ses v houbu, nacházel jsem tě a znovu trhal s modrým sluncem v borůvčí. Kolem sténaly vlaky naložené léty a palouk plný krystýnek volal po něze. Mlazinou propadával síkorčin hlas. Chyti, chyti. Jezero v tu hodinu chvělo se bezedně.
1: Ve svojským převožku přes tebe znova slyšu náš les na Lužických horách. Přemeniva se so na rýb. Namakal jsem, če s modrým sluncem štípajo vospět borůlky. Čahy stonáhu nimo počežené zmíněním. A holina plná soninou vováše vo nežnotu. Vos sykorky přepinka, přilisk, běr se ju, běr. Jezo v té hodině řeše do bězna.

0: To je česká pesniaka Jana Webrova ze svojej piesňu Slova z lodu, zhromadne z legendárnej skupiny Dunaj. Po přečiu Milana Rabala, vôneho hošťa našej dženstnejšej literárnej biesady, zahajíme s tým ďalší hujímk ze zbierky českého básnika, ktorá šklietu hujnže Serbsce a ve serbským nakladnictve.
1: To byla česká zpěvačka Jana Webrova spolu s legendární českou skupinou Dunaj, která letos vydala CD s kočičím názvem Mňau. Z něho jsem vybral píseň Slova v ledu. Text napsal Karel David, hudba je společným dílem skupiny Dunaj a Jany Webrové. A touto písní otevíráme další čtení z mé sbírky lužicko-srbských básní, která v příštím roce vyjde v budyšínském nakladatelství Domovina.
0: Tu již dajme se netko ještě Junu Vokševič od nekotrch kuzvou poezie Milana Rabala a srbských převožků viacorých srbských autorků a autorů. Přebaznění a čita zemnu znova Roža Domašcena.
1: Bjarnat V.V. Drážďany 1945. Na dlažbě hejno ohořelých not volají dědečku. Tvá hudba ohluchla. S ohněm si povídá jen smrt. Za obzor Varnsdorf 1945. Městečko v údolí na modrém kameni listopad vítá almu a bjarnata a naději. Lužice za obzorem. S holí a taktovkou vrací se nakrátko. Nebýt či být, hudbou se ptá. Zatímco žena umírá. Země česká, hrob. Zakrátko hrana zvoní i jemu a českou hlínu nabízí. Když bjarnat vstupuje, chvěje se. Tak zase spolu, almo. Návrat do Lužice, Budyšín 2011. V divadle hudba a bjarnat. Spolu. A my, děti jeho sluchu.
0: Převožk Jurja Vuščanského a Radeka Čermaka. Bjarnat VV. Drežďane 1945. Na plestru roj spalených notu vovaja džido, tvoja hudba je vonemiva. S ohňom poveda si jenož smerč. Za obzorom Varnočice 1945. Miestačko v doline, na modrom kameniu nazemni kvita almu a bjarnata plneje nádžije. Lužica za obzorom. S kijom a taktovku roča so nakrotko, nebyč abo byč, přes hudžbu praša so, mestem zo manželska humera. Česká zemia ro. V krotkým smertnym zvoneniu tež jemu zvoni, poskyča so česká piersť, tež bjarnat nastupí Dirkota, netko zaso romáže z Almu. Naurod do Serbou, Budešin, 2001. V divadle hudžba a bjarnat vosreč. A my děči jeho slyšíme.
1: Rady Serb. Putují cvrčci z Říkanek do Bajek a zpět. Básník opatrně oblíží hory, zvažuje obzory a stříbrem vlasů vábí letopočty. Už ví, že mládencům nerostou uši, když mluví dědové, a v ráji číhají nejen hadi. Už ví, že některé hádanky nemají řešení.
2: Přeložka Dorotea Šočina. Rady Serb. Čanove su švärče, sprajenčko do basničko, a vročo. Basnik kečplive so rozladuje po horach. Votvažuje vopsore, a ze sliebrom voso vuvabi letoličbe. Hižo vie, so mvodžencam vuši nerostu, deš reča džedojo. A v paradizu nevakaja jenoješ hade. Hižo vie, so nekotre hodančka nimaja rozrysania.
1: Překlad ještě nenapsané básně. Zatímco Ježíš umírá na kříži zatlučeném do lebky netvora, v lužických lesích před Zagostem vlci porážejí hlad a medvědi brtníci objevují pástve divokých včel. Svět je plný tesáků a žihadel. Lovci lidského plemene se prodírají před věkým houštím za pohárem hojnosti, z něhož se hledači svatého grálu nenapíjí. Šamanský bulvár hlásá, že i věstonická Venuše zůstala panou. A naklepávači kos se už dnes potkají s našeptávači zrcadlového efektu.
2: Převožk Mirana Cuščina. Przełożk jeszcze nienapisane je basnie. Mies tym, co Jezus mryje na krzyżu, zabitym do nopa potwory. We wóżyskich lesach przed Zagostom wielki nad wodą dobywaja. A brudne medwiedzie odkrywaja plasty živých pčolků. Svět je plný tesaků a žádvů. Hojntverjo člověčeho spláha předrývajo starodávnu husčinu za pokalom nadbytka sahaja. Z něho so pytarjo svatého grála nenabíja. Šamanský bulvár vozjevja, zo je tež Venuša z Vistonic, knižna vostava. A kose klepario, so hižo dženca, zetkaja z vešćerjemi, špiheloveho efekta.
1: Básnici na Titaniku. Okna svítí do noci. Verše protékají škvírou mezi rty, oči těkají mezi sklenkami vína, krásnými obličeji a těly tanečnic. Někdo vzpomíná na lítka dávné milenky, někdo se těší na chvíli, kdy spočinou na jeho ramenou a venku v rytmu dvoutaktu vyjí sirény. Zpréva duní na jezech, oči těkají mezi věcmi a stěnami a voda stoupá až k Titaniku na skále, odkud se k ní přidávají verše. Vytékají z úst, jako žáby skřehotají, krysy chtějí pryč, jenže dveře netěsní. Z obou stran voda stoupá, mění se v rozvážněného samce, musí to ven a pryč. Jako básníci, které ještě ten večer odplaví daleko, daleko do krajiny zapomnění.
2: Přeložila Dorotea Šoučina. Básnici na Titanice. V okna svěča do noci. Verše běža se škaubemi shubomaj. Oči šuskaja mes vinovými šklencami, rianemi v obličemi a čivami rivaku. nechtu dopomina so na bristva dawneje lupki. Nechtu veseli so na kvilu, dyż zvoži so na jeho ramenja, a vonka v rytme dvutakta vuja sirene. Sprevja šumi na spuščadvach. Oči šuskaja me s vecami a ščinami. A voda stupa, hač k titanice na skale. Vodkal so k nej přidavaja verše. Beža s erto, kaj žabe rechtaja. Ščure chcedža preč. Tola durje nesu vute kane. Svobeju bokov stupa voda. Přemenja so na chcečivého sanca. To drbi von a preč. Kajž basnice, kotrch hišče samsne večo, odpovi daloko, daloko do krajine, zabeča.
1: Lužice v předvečer. Beno Budarovi. Obcházím básníku v dům a omývám si oči ve žluté lázni oken. Osamělá židle uprostřed bující zeleně už nevzpomíná. Nevnímá tuto chvíli před západem slunce, kterou posvěcují zvony z kostela Panny Marie v Rožantu. Nad korunami stromů naskakuje Morzeovka hvězdných vzkazů. Ať básník spí nebo umírá, noc za řídkým plotem je připravena prostoupit všechny skuliny. Naposledy se nadechnu světla. Ludkové, vodníci a vůrlavy váhavě opouštějí stodolu plnou knih, nahlížejí do ložnice, básník jim sotva znatelným gestem dává volnost. Bože sedleško zažíhá svůj plamínek a tentokrát ještě odlétá do sousední vsi.
2: Čítám básin, kotruž je Milan Rabal sám do srbštiny přeložil. Vůžica na předvečoru. Za Bena Budaria. Vopkadžam básnikový dom. A odpovjam se vočce v žoutej kupeli v oknu. Sam ludki stulc. Vosreč bujne je zelenosče, hižo so nedopomina, ne začuva. Tutun čas do kovanja svonca. Posvečuja zvone z cirkve Svjateje Marije Hroženče. Nad kronami štomov zaskakuje morzovane ABC vjezdovih povešćov. Nech pastnik spi abo mreje. Noc za rytkim fotom je přihotovana. Vupelnič šitke škavobe. Posledni raz so nasrybam svetva. Ludki vodni mužojo a vurlave. Kabvajo vopuščeja brošnju polnu knihu. Ladaja z voknom do spanske jestve. Basnik him z ljetma vičobnej gestu dava svobodu. Bože sedleško zasveči svoje pomeško. A tutun raz išče, votenže do susodneje psi.
1: Krajina dětství. Rogovu, Slepému a Rožantu. Tam leží popel mé babičky. Tam popel země. A voda všem nad hlavou, jako kolíbka, jako moře, ze kterého vystoupí ryby a promění se, tak jako my se proměnili do šedi. Ve vzpomínkách leda pěšinku za pláňkami, modré kopretiny, kadibudku se srdíčkem vzteklého kohouta, nafouklou žábu. Komu pomůže, když povím, co vím? Stejně už nikdo nevrátí, co bylo. Stejně nikdo neuvěří. Jenom já někdy doufám, že jsem tam byl, že jsem to byl já a že to ještě budu já, až se tam vrátím jednou, až moře ustoupí hlubokým lesům a ztraceným vesničkám, až ryby odlétnou a ptáci se vrátí do hnízd pod vodou, schoulím se do rodného bříška, do vajíčka, tam k popelu babičky, k dědovi, pod první políbení, jímž byl stvořen svět, který chci.
0: V převožku Alfreda Meškanka. Krajina děčatstva, věnované Rogovi, Slepomu a Rožanty. Tam leží popiel mojej vouky, tam popiel kraja, a vodaš jem na dvou, kajž kolebka, kajž morjo, z kotrož ustupuja ryby, a so přemenieja. Tak, kajž sme my so přemenili do širizny. V dopomnenkach jenojš modre svierbničky, štěžka za dživými jabłoniemi, drevjany núznik z útrobičku, nemdraho kapona nadutu žabu. Komu to pomádeš praju, štož vím? Tola nichtu ižo neuročí, štož je bylo. Ženie nichtu nevěří, jenož ja drude so nádžiam, zo jsem tam byl a zo jsem to byl ja. A zo ještě budu ja, kde se tam roču nede. Když morjo odstupí hubokým lesam a zuběným věskam, když ryby odléča a ptačky so do nězdu roča pod vodu, čapnu se do rodného brjuška, do jejka tam, popěvě vouky, k džede, pod prýně košenie, s kotrymž bu stvorene svět, kotrž chcú.

0: Morde serbski hudbnik Michał Cyš je nam zanes spiel Praju Haj ze CD-ki, kotruž je wudawa župa Jakub Loren Zaleski. S tem sme wuklinčec dali basniske tvorbe Milana Rabala, kotre so přihotuja ve vosebitej serbskej zbirce. Milan Rabal však nie je jenož autor svojskej poezie, nie, on je tež v minenech ledžesatkách v našem susodnem kraju vele ze serbského basnictva a písmovstva publikoval ve zbierkach, antologiách a časopisách. Tu ješ netko nedom nekotre jeho pokazky z tohohle obširného a úriadného převožerského dživa ze serbštiny do češtiny zasvěšíme. Roža Domašcina, velestronská basnica a převožováka a hudavačelka Rabalových basňů serbce a němce zemnuté serbské originály znova přednese. Do toho pak chcú so Milana ještě voprašeč, jak zladuješ ty Milano na serbsko-české literárne styky dženca?
1: Ja môžu o tým jenož z mojho vydania ešte viac. V posledných letách je so dosť veľa knihov serbských autorov v českých převožkách převážne poezie publikoval. Bohužel, sú so mnohé vudača zapozdžili, dokáž šici so takéc čestnohamsce a připodla za tuté česko-serbské styky na polách písmovstva angažujeme. Ja dresím tež hižorentná a mám nimo převožovania mnoho druhých nadávkov, kotrež mi veselo obradžia a se i tež veľa časa žádaja. No haj, daleko šviem, přihotuje so napríklad kniha Herty Vyčazec s přeložkami Radeka Čermáka a tež druhých přeložovariov, a vážna je edícia Serbská poézia, kotruž pod navodom Lukáša Novosada vudava Tovarstvo přečelov Serbov v Praze. Dotal existuje 6 titlov. Mies druhým vúbier básňov Tomáša Nauky, Jurie Kejšky, Jurea Vuščanského abo unikátne česko-serbské vudače libreta spievory Vodžan od Handria Dučmana. Plánujú so ďalšie zbierky, napríklad básne Marie Kraucec, delňo-serbského básnika Fritza Liba, tež serbsi klasikário v převožkách Zuzany Bláhoveje, Sklenážoveje, steja na pláne.
0: To je opravdu obširný plán, ktorý sa nám tu podal. Netko pak slyšíme,

0: niekotre twoje przewożki serbskie poezje. Przed twoim przewożką czyta Roża ze mną oryginale.
1: Herta Wiczasec. Niezapomniczka. Niedy w tamnym czasu, kotryż złoty rykasze, dokaż swierność na ziemi bydlesze, nekczyjesze jeszcze żana kwitka, kotraż niezapomnę, albo niezapomniczka rykasze. Dokaż ludzo niczo zapomnić nemejachu, a niczego sokacz nie trebachu. Bole a bole, pak so człowieskie wutroby swirności zuzowachu. A wona burze nicze wiace wobydlenje, a statok nie namaka. Tuż proszeše wona bójskeho wódca, zoby jej miestno w niebiesach popszał. A wun wusłysza jej prostwu. A wza zastorczenu chore do swoich niebesów. Na złotych pruchach wotuczenego rania czynie się zacpyta k mudremu niebiu. Jako pak ona jeszcze jungrocz swoje w obliczo dele złoży, a na rianu kczeja co ziemiu polada, kotraż biehać dotal jej tempel była, padże sylza z jej włoczka na prioszk czystego żurleszka do woniacje trawy. A z niej nasta kwietka, mudra każ niebio same, a szepta się w rańczym wiciku mielcza, nie zapomn mnie. Ziemia pak za kwietku lubosnie na swoju wutrobu, jako poslednie zaostajenie swirnosće. A zesadzaju kwele żurleškam a ryčkam, w kotrych są mudri na niebies w odznamieniu wasze. Człowiekojo su tu rożičku husto szczipali, ale jeno już mało ich je, ki su jej ryč zrozumili.
2: Herta Wiczasec, pomněnka. Kdysi, za onoho času, jen se nazýval zlatým, protože na zemi bydlila věrnost, nekvetla ještě žádná květina, která by se jmenovala Nezapomeň na mne nebo pomněnka. Protože lidé neměli na co zapomínat a nepotřebovali ničeho litovat. Stále víc a víc se však lidská srdce věrnosti odcizovala, až už brzy nenašla nikde zastání ani zázemí. I požádala božského otce, aby jí dopřál místo na nebesích. Ten vyslyšel její prosbu a vzal odstrčenou za sebou vzhůru do nebes. Na zlatých paprscích svěžího jitra putovala k modrému nebi. Když ale ještě jednou obrátila tvář dolů a pohlédla na krásnou kvetoucí zemi, která dosud byla jejím chrámem, padla slza z jejího oka na břeh čisté studánky do vonavé trávy. Z té slzy vyrostla květina, modrá jako samo nebe, a tiše šeptala v raním větříku: Nezapomeň na mě. Země květinu s láskou přivinula ke svému srdci jako poslední pozůstatek věrnosti a vysadila ji k mnoha pramínkům a potokům, v nichž se zračila nebeská modř. Lidé tu květinku často trhají, ale je jen málo takových, kteří porozuměli její řeči.
0: Beno Buda, stará prožen z leta 1888. Še zavostanky, papiere vostanu dredošće rukach nukov, zađivanych, kajš kšiva brože na krome. Džeš vedro rade praskaše na jeje koncach, deščikach a svoncach. Brožen dolšich drevov ponožka zajšvošč je se zapisava. Juskot žnjov a cepov klepot. Sedonuc do rimota kšik ljubošče a vesela. Net koča spač tu čišina a ptački drobna zvirina.
2: Beno Budar, stará stodola z roku 1888. Všechny zbytky, papíry, snad zůstanou ještě dlouho v rukách vnuků, udivených, jako nakloněná stodola na okraji, kde počasí rádo bičovalo její konce, za deště i za slunce. Stodola, do všech dřev krovu se zapsala minulost. Jásot žní a klepání cepů, seno dovnitř do zahřmění, křik lásky a radosti. Teď sem chodí spát ticho a ptáci, drobná zvířátka.
0: Čítam netko svojsku basen, pozeng píščelou ve křížnej cirkvi. Jako bychu janželio svoj nev ústokač chceli z empore, pod hobarskými stopami měšeč skludne zinky s dynamitom. Do drevjanych uši bič píščavky z blacha v obnovené cechy. Pyrič mozam myč dych ze češkých čevou švinu so. Zlohka kšidva nebeske, dež trube nejapce vomelknu, přes ramjo poladne moj nemaj, kajž ryba a rak ve pesku spievajo.
2: Benedikt Dirlich, dozvuk varhan v kostele svatého kříže. Jako kdyby andělé svůj hněv chtěli vytlačit z kůru. Pod obrovskými sloupy smíchat krotké zvuky s dynamitem. Do dřevěných uší být, píšťaly z plechu, obnovené střechy, rozpalovat mozky, mít dech. Z těžkých těl se vyšvihnou lehce nebeská křídla, když trouby nečekaně umlknou. Přes rameno pohlédneme němí, jak ryba a rak v písku zpívající.
1: Dorotea Šoučina, Vůznače. Když jejka písam, myslu na tebe a zabudu Jane, když svonco svědčí. A večer, kde se po čope výšky zasvědčuje. A noc, když vodca velký svoje zuby. Dönč zranja za kvitkací vuku s husacimi nožkami, so nevušmurnu prinje svončne pruhy. A skáža svonco. Kovo jejového světa. Čaru velčích zubov za sobu vlečo. Dönč denže zaso v Boží domčk. Do krej červenje. A dohož jej kapisam na tebe myslu. Horca hekojta jelička nezrzavi. Sopjako ve vosku nezesmuči. A vohen nevuhasne v čolaci vony.
2: Dorotea Šoučina, vyznání. Když maluji kraslice, myslím na tebe a zapomenu na den, když slunce svítí a na večer, když se od pólu zažíhají hvězdy a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do Božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se ve vosku nespálí a oheň nezhasne ve včelí vůni.
1: Čítam svojskú basin. Bernečanské jabuka. Bychu ze zárody susoda. Tajné štipane, same kvoščenky. Kovachme je u komorce zády našich. Zauročete červené lička, vodjachu za rajskými pvodami, za rechom a skráču vodkusnych. Božich je tak, zo kusnien je vidžeč nebe. Čirja vuplunych. V zároče meješe so sprocha. Bernečanske čuju na jazyku, když voptavam mes kajkosčemi. Hurkač, brečkovc, šišna, svodkač, šamavka, drobnačk, tverdak. Jedne jabuko ma ich červen, druhe ich svod, a ceče ich vulkosč. Ale de Bernečanske bichu menše abo večše, červenše a svodše, bichu po svojim.
2: Roža domašcina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhaná, chuť jedna báseň. Schovávali jsme je v komůrce za těmi našimi. Matná červená líčka voněla po rajském ovoci, po hříchu. Potají jsem si kousla a položila je tak, aby kousnutí nebylo vidět. Červa jsem vyplivla v zahradě, vzal do zaječích. Bernská cítím na jazyku, když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé její chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: Tobie dalsza premiera piesny nazwa Milana Rabala, skomponowane je przez warnstowskiego uczbnika Ivana Pajsrta. Spiewała je Alena Smetanova.
1: Písňový text nazvaný Otichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala ji Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Pajsertově Varnsdorfském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
0: Prede hat so z našej dženstnišej literárnej biesadu s klavírnym kruchom baletnej opery Fantasia na Lubinie, komponovanej od Detlefa Kobiele, od vás ľubí psiposuchario, rožonujeme, dáme so ešte překvapiť od nekotrých psislovov Jana Rade Serbe Saba Viele, ktože Milan Rabal to runia ze serbštiny do svojej českej mačerštiny přenies.
1: Ještě než naši dnešní literární besedu zakončí klavírní part z baletní opery Fantazia na Lubině od lužicko-srbského hudebního skladatele Detlefa Kobiely, nabídneme vám, milé posluchačky a posluchači, několik jadrných lužicko-srbských přísloví v originálu a v českém překladu. Vybral jsem je ze sbírky z lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání Městské knihovny Varnsdorf vydal Mikulášovický spolek Nixdorf.
2: Nečin so merdovi, abo muchiče zječa.
1: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
0: Děž peněze reča, voni mi pravda.
1: Kde mluví peníze, pravda o němí.
2: Když kněskutka mělčíš, skručuješ sobu.
1: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
0: Najbohatší tun, když najméně třeba.
1: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
2: Šo má svůj konc, koubasa má dvaj.
1: Všechno má svůj konec. Jitrnice 2.

0: Dobre dalša učbnolitárna biesada štafle ci serbske čitanske jezby Radia Z ze Žitavy, kotruženca Milan Rabal a Roža Domašcina ze svojim tvorenjom a čitanjom vobohačištaj. Utromne džaki maj a vam psiposuharkam a psiposuhariam božeme a na bozomne zaso svišenje.
1: Tež ja přeju vele vesela a sebe spoznača při čitanju zbirki basnjov Milana Rabala, kotraž burze vunže. Všako su nasonjenja vobedlerjov českeje a vužice tola bliske. Nic jenož nastupajo teritorij a reč, ale tež historiju.
2: A ja děkuji Žitavskému rádiu Z za pozvání. Benediktu Dirlichovi děkuji za přípravu celého pořadu a Róže Domašcině za její překlady mých básní. A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za to, že jste si nás poslechli a přeji vám klidné a spokojené